0: tak krustalicu by prošel.
1: Znám opět, myslíš na mene i tvoje.
2: 3 Triple Z 92.3 FM.
3: 3 Trostruky Z 92.3 FM.